je teba chváliť. Ochotné je moje srdce, duša moja chvála, duša moja chvála, duša moja spievaj. On je hoden všetkých chvál, duša moja chvála, duša moja chvála, duša moja spievaj.

Duša moja chvála, duša moja chvála, duša moja spieva, on je hoden všetkých chvál. Duša moja chvála, duša moja chvála, duša moja spieva, on je hoden všetkých chvál. Duša moja chvála, duša moja chvála, duša moja spieva, lebo on je hoden všetkých chvál. Duša moja chvála, duša moja chvála, duša moja spievaj, spievaj, on je hoden všetkých chvál.

duša moja spieva. On je hoden všetkých chvál, duša moja chvál ho. Duša moja chvál, duša moja spieva. On je hoden všetkých chvál, duša moja chvál. Duša moja chvál, duša moja spievaj. Tak spievaj, on je hoden všetkých chvál. Duša moja chvál, duša moja chvál. Duša moja spievaj. On je hoden všetkých chvál. Duša moja chvál, duša moja chvál. Duša moja spievaj. On je hoden všetkých chvál. Duša moja chvál, duša moja chvál. Duša moja spievaj, on je hoden všetkých chvál.

0: Pán Ježiš povedal: Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci. A poznáte pravdu, a pravda vás vyslobodí.
1: Počúvate Rádio Logos.

násilí světu vládne a mír je vzácný host. Ten, kdo má srdce chladné, miluje bezcitnost a duše citlivá, pokoj nemývá.

je nade mnou, protože mě pomazal kázat evangelium chudým. Poslal mě uzdravit lidi zdrcené v srdci, kázat propuštění zajatým a prohlédnutí slepým. Propustit zdeptané na svobodu a kázat Pánovo

Haleluja. Chvalte Hospodinovo jméno. Chvalte je Hospodinovi služebníci, kteří stojíte v Hospodinově domě. V nádvořích domu našeho Boha. Chvalte Hospodina, neboť Hospodin je dobrý. Pějte žalmy jeho jméno, neboť je líbezné.

Ježiš. Sláva buď Bohu na nebi aj na zemi. Haleluja. Náš Pán je živý Pán.